Vypočuli sme si omšu svätého Jóba Piera de la Rua. Účinkoval Orlando Consort. David Kaduš teraz z Dušniky z Drúj zahrá 24 prelúdií Friderika Chopéna, jeho 28. opus na zázname z augusta 2014.

David Kaduš uviedol cyklus 24 prelúdií Friderika Chopina. Pokračujeme adagiettom z roku 1981 Erkkiho Salmenháru. Hrá Symfonický orchester Fínskeho rozhlasu, diriguje Ralf Schöblom.

0: Dáša Rúfusová recitovala verše Evy Lukáčovej.
1: Rádio Devín, verše.

a bez okien, ako tráva od kolien. Stojíš nám, stojíš nám, stojíš nám, dám ti meno, stanovaná.